Adi nyanko pondi eni mwenyamu Kesi ene tontu Eurabna Eurabna Eurabna Eurabna Eurabna Eurabna